První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: My guardian angel save my soul, the dark one too, that's faithful to the devil. Let it be truthful, please our Lord.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů s levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměříští rozhodli o vítězství postupně ve všech třech třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
1: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Na Slovácku vrcholí vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. A zlínské florbalistky porazily Brno.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v říjnu zahajuje opravu chodníku v Kojetínské ulici. Práce se týkají úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíského. Součástí rekonstrukce bude odstranění starých vrstev, položení nového chodníku a úprava obrub. Oprava má být dokončena do konce letošního roku a vyjde zhruba na 3 800 000 korun.
0: Uherskohradišťko.
1: Na Slovácku vrcholí letošní vinobraní. Vinaři letos sklízí kvůli vysokým teplotám a suchu výrazně méně hroznů. Podle údajů svazu vinařů může být letošní úroda v průměru o 30 až 40% nižší než obvykle. Na první ochutnávky mladých vínci ale jejich milovníci ještě musí počkat.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na podzim plánují vysadit 70 stromů. Více o tom tisková mluvčí města Luhačovic Hana Srncová.
2: Luhačovice plánují ještě letos na podzim vysadit 72 stromů. Zastupitelé na výsadbu schválili 860 tisíc korun. Masarykově ulici přibudou 4 lípy srdčité a 21 ambroní západních, které na podzim zaujmou výraznými barvami listů. U nové lávky v družstevní ulici je navržen javor mléč. Zahradní čtvrť doplní 32 okrasných třešní ptačích a pás kvetoucích keřů s levandulí. V Solné ulici u městské plovárny a parku parkovacího domu město plánuje 14 dřezovců trojtrných. Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalistky Zlína si připsali první ligové vítězství. Ve čtvrtém kole první ligy porazili doma brněnské Gullivers 6-4 a získali důležité 3 body. Zápas rozhodla především první třetina, po které Zlín vedl o několik branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
4: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: I na Hradišsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd, na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nevzal.

0: funguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spouští rezervace svatebních termínů na rok 2027. Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion a kroměřížský dorost porazil Spartu Brno.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská matrika začne od 2. listopadu přijímat rezervace termínu svatebních obřadů na rok 2027. Snoubenci si budou moci vybrat celkem z 33 sobot. Rezervaci lze vyřídit osobně na matrice v budově radnice nebo telefonicky. Svatební obřady se budou konat také v dalších místech, například v arcibiskupském zámku, podzámecké zahradě nebo v Květné zahradě.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti o víkendu poprvé přivítal sportovce i veřejnost. Místní hokejisté si zahráli první domácí zápasy a stadion nabízí 2 ledové plochy. Stadion přišel na zhruba 447 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice od 1. ledna 2027 umožní drobným podnikatelům a firmám zapojit se do městského systému sběru odpadu. Podmínkou bude písemná smlouva a úhrada podle schváleného ceníku. Služba bude zahrnovat například směsný komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony a sklo. Podnikatelé ale budou moci systém využívat jen na základě uzavřené smlouvy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Starší dorostenci hanácké Slávie Kroměříž v sobotu porazili na domácím hřišti Spartu Brno 3-0. Kroměřiští rozhodli o vítězství postupně ve všech třech třetinách zápasu a připsali si další body do soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
3: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.
3: Tak mi to teda nandej!

0: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

bagetu predat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky.

by mohl vyměnit brýle za tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherskohradišťských Rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berani přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuto zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: www.radiokroměříž.cz

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek?

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastně všechno

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
1: A proč?
0: To nevím.
1: A proč?
2: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
2: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
5: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné dopoledne. Pojďme se podívat, jaké počasí nás dnes ještě čeká. Dopoledne bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a večer už se místy objeví déšť, ojediněle i bouřka. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Tak ať vám počasí co nejdéle přeje a užijte si krásné čtvrteční dopoledne.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berení přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Teď se na chvíli podíváme na silnice v našem regionu. Pokud dnes vyrážíte autem, tady jsou místa, kde je potřeba počítat s omezením. Na Kroměřížsku v Lýskách je kvůli stavebním pracím zúžená silnice do jednoho jízdního pruhu. Na Uherskohradišťsku je v Nedakonicích uzavřená část silnice 427. Objízdná trasa vede přes Staré město, Kunovice a Uherský ostroh. Omezení pokračuje také mezi Uherským Hradištěm a Bílovicemi. Část silnice 497 je uzavřená a řidiči musí využít vyznačené objízdné trasy. A ještě pozor, u Hulína na silnici 55, kde dnes probíhá práce na vozovce. To je doprava s Rádiem Kroměříž. Jezděte opatrně, ať vás na cestách nic nepřekvapí a hlavně šťastně dojeďte do cíle.
0: Dopravní linka z Zlínského kraje. 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz
3: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
4: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přinášejí únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

0: srdce, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
3: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
4: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Bereni přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň 1 bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
4: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmot a zdravím Rádio Kroměříž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkaly ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Bereni přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň 1 bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

Letni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselej a druhej je smutnej, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žená naší věze.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: 103,3, 107 a 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berení přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

prachy, si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem od rejma, cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: alebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nás zakoupit.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berani přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkaly ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všemi

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: celý žhavej.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
1: Uherskohradišťsko.
2: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berení přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň 1 bod.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: But you're just a boy.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio.

Rádio Kroměříž a mega hity milénia. No fighting.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berení přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: world, crazy world, yeah. Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.